0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák. Půl litru za 10,90, Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Ptáš se mraku.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
1: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Ladíte Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 8. července. Přivádí nás k dámě, jejíž umělecké jméno na první poslech mate. Připomíná však, že pokud je takové jméno dobře zvolené, zapíše se do paměti a snad i díky němu si lidé najdou cestu k dílu nadané umělkyně. Víc v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme hudbu vzdáleného bratrance Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Ludwiga Bacha. Působil jako kapelník v Meiningenu a my se zaposlouchali do jedné z kantát, které zkomponoval. Byla to devátá část Denn du wirst meine Seele nicht in der Höhle lassen. Zpíval nám soubor kapela Solercia pod vedením Johanny Zoller. A my už máme 5 minut po 7 hodině. Posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha dnes 8. července. A my se právě dnes ráno budeme věnovat také jedné vynikající francouzské umělkyni. Jejíž jméno tomu příliš nenasvědčuje, že je francouzskou, nebo spíše byla francouzskou, ale její dílo žije je dál. Je to Rita Stroll. V čem byla zajímavá, to si také povíme. Teď už ale nám bude svítit luna Claude Debussyho.

Ray Chen a soubor Made in Berlin nám dohráli skladbu Claude Debussyho s názvem Svit Luny. Zde nám bude během dne svítit slunce, tak to už možná tušíte, a nebo když vyhlednete z okna, tak už to víte. Ano, svítí, ale jestli to také uvidíme přímo, tak to nám prozradí předpověď počasí. V hlavním městě bude ráno oblačno až zataženo, ale odpoledne už určitě slunce uvidíme. Bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 25 stupni Celsia. A to je čas také pro takovou pěknou a údernou hudbu. Mazurek Antonína Dvořáka.

Jan Pospíchal a jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice pod vedením Stanislava Vavřínka dohráli Mazurka Antonína Dvořáka. 7 hodin a 17 minut čas pro hudbu filmovou, tentokrát od Henryho Mancínyho z filmu Snídaně u Tiffanyho z roku 1960. Zazní píseň, ovšem v instrumentální podobě, píseň Moon River v porádní filharmoniku města Prahy. A také mám pro vás informace o dopravních komplikacích v Praze. Ta nejdůležitější se týká Kbelské ulice. Ta je neprůjezdná, protože tam došlo k havárii a jak víte, Kbelská ulice je nyní provozována v omezeném režimu, tak je neprůjezdná kvůli dopravní nehodě. Raději objíždějte, pokud je to možné. Další nehoda je se stala na Legerově ulici a ještě jednu nehodu zde mám uvedenu a ta ovlivňuje provoz na Zenklově ulici.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
12: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hudební svět je opravdu mezinárodní, nezná hranice. My jsme před chvílí slyšeli ukázku z písňového alba, které vyšlo v únoru minulého roku v době 99. narozenin maďarského skladatele a klavíristy György Kurtáka. Toho jste slyšeli, jak hraje na klavír. V 99 letech doprovázel Benjamína Appla v písni Johannesa Brahmse, která se jmenuje Zonták, tedy neděle. Trochu nás namlsala na víkend, ale pozor, opravdu, máme ještě jenom středu. No a když máme středu 8. července, tak je to dobrá příležitost pro to, abychom si připomněli jednu francouzskou umělkyni, která nás trochu zmate svým jménem, Rita Stroll. Byla to francouzská skladatelka a pianistka. Narodila se 8. července roku 1865 do malířské rodiny. Maminka byla vyhlášenou malířkou Eloise Lavillette. No a Rita Stroll se narodila jako Aimée Marie Marguerite Mercedes Larousse Lavillette. A teprve až se vdala, pozměnila své jméno. Dřímal v ní, ale spíše než výtvarný talent, ten hudební, a záhy se probudil. Byla opravdu neobyčejně nadaná a ve 13 letech už mohla nastoupit na pařížskou konzervatoř.

Dozněla první část koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S. dur Ferenc Lista. Hrál nám Orchestr Symphonique de Montréal pod vedením Charlese Dutoit a ne dnešní oslavenkyně Rita Stroll, vynikající francouzská skladatelka, pianistka přelomu 19. a 20. století, ale její krajan, který v září oslaví 65. Jean-Yves Thibaudet. Vraťme se ale k Ritě Stroll, která vlastně v našem vyprávění se stále ještě jmenuje Amy Marie Margaret Mercedes Larus Laviolette, protože jí ještě nebylo 21 let. Právě když měla tolik let, tak se také provdala za podporučíka Emila Strolla, se kterým měla později 4 děti. A právě tehdy vzniklo také ono jméno, pod kterým se proslavila, tedy Rita Stroll. Její tvorba byla velmi oblíbená, zvláště u umělců, a podporovali ji taková jména jako třeba Camille Saint-Saëns, Vincent Dante, Gabriel Fauré nebo Jean Bathory. Zpívali ji a hráli přední umělci té doby. Vynikala Rita Stroll ve svých vokálních, ale také symfonických i komorních skladbách. Ovšem také v jedné pro nás dnes trochu zvláštní zálibě, ale o té si povíme po třetí části symfonie S. dur Vojtěcha Jírovce.

Slyšeli jsme třetí větu symfonie Es-dur Vojtěcha Jírovce. Hrála Jihočeská komorní filharmonie pod vedením Jana Talicha. Za 5 minut bude 7:45 a my budeme poslouchat krásnou píseň Ubej Lumi Filipa Vitaliho v podání Magdaleny Kožené a souboru Private Musique. My se právě o jedné dámě také dnes bavíme, o francouzské skladatelce a pianistce, která nesla už od svých 21 let velmi zajímavé jméno pro francouzskou umělkyni Rita Stroll. Byla zajímavá ovšem i v jiných ohledech, především jako umělkyně neuvěřitelně nadaná a také měla zajímavou zálibu. Měla sklon k mysticismu a spiritualitě a to se odráželo i v jejím díle. Navíc v jejím díle najdete i mnoho symbolických prvků. Skládala právě mystické skladby,

0: cyklus o 7 částech, který byl opravdu velmi zajímavý. Zajímala se také o hinduismus a keltské prvky najdete také v jejich dílech. Proto, aby mohla volně působit na hudební scéně, si také, když jí zemřel první manžel, našla druhého manžela, kterého pochopitelně milovala, a dosvědčuje jejich vztah také její neobyčejné lidské kouzlo, protože její druhý manžel byl o 20 let mladší a byl to sklářský magnát, který jí pomohl také zasponzorovat její divadlo Teatr de la Grange, kde právě mohla uvádět díla komponovaná v mystickém a symbolickém duchu. To bohužel ale ukončila první světová válka. My si na ní vzpomeneme alespoň tak, že budeme poslouchat krásný mezzosoprán Magdaleny Kožené.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Zazněla píseň Obej Lumi Filipa Vitaliho. Slyšeli jsme zpívat Magdalenu Koženou, kterou doprovázel soubor Private Musique pod vedením Pierra Picla. Už za pár vteřin bude 7:45 a my se budeme moci vydat až na Kubu. Stóny, které zkomponoval Aaron Copland. Je to Danzón Cubano, skladba, kterou nám zahraje Baltimorský symfonický orchestr pod vedením Davida Zinmana.

0: Slyšeli jsme skladbu Arona Copelanda Danzón Cubano. Hrál ji Baltimorský symfonický orchestr pod vedením Davida Zinmana a dohrál v 7 hodin a 52 minut. Za chvíli se rozezní tóny Františka Xavera Duška. Uslyšíme první část symfonie B-dur tohoto klasicistního skladatele a také klavírního virtuóza. Byl přítelem Mozarta a hostitelem v Praze ve Vile Bertramce. My se ovšem zaposloucháme do jeho hudby v podání souboru, který nepochází od nás, nicméně českou hudbu má rád. Je to soubor Helsinki Baroque Orchestra pod takto Aapa Heikkinena.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Klasik Praha.
12: Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme hudbu Františka Xavera Duška. Zazněla první věta symfonie B dur, a to v podání souboru Helsinki Barok Orchestra pod taktovkou Aapa Häkkinena. Za pár vteřin bude 8 hodin, už jsou připraveny taky pro vás zprávy, a za chvíli předehra z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Navíc v druhé části dnešního ranního vysílání máme pro vás připravenou i soutěž o 2 vstupenky na krásný koncert festivalu Krumlov s názvem Harry Potter Magická noc.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ústavní soud včera jako nedůvodnou zamítl stížnost Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu Autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci Autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Summit Severoatlantické aliance v Ankaře tradičně zahájila neformální večeře v prezidentském paláci, která slouží k úvodní výměně názorů mezi hlavami států a vlád před hlavním jednáním. Český premiér Andrej Babiš při této neformální pracovní večeři seděl ve společnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na večeři dorazil také český prezident Petr Pavel. Pavel i Babiš přicestovali do Ankary odděleně po několika měsíčním sporu o účasti hlavy státu na summitu. Petr Pavel sice není hlavou české delegace na summitu NATO, všichni k němu tak ale v Ankaře přistupují. Za první den stihl několik schůzek s evropskými státníky. Festival Hrady CZ začne v pátek a v sobotu na Točníku nedaleko Prahy. Akce, která spojuje hudbu s atmosférou historických památek, bude pokračovat až do konce prázdnin. Festival se během prázdnin přesune na Kunětickou horu Švihov, letos zcela poprvé na Hlubokou nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov, a své letošní turné zakončí 29. a 30. srpna na Bezdězu. Dnes očekáváme nad Českou republikou oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat, na polojasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia a na horách bude kolem 15 stupňů. To je ze zpráv 8 vše. Nyní už se oddejme tónům Bedřicha Smetany z jeho Prodané nevěsty.
1: Jsme Klasik Praha.

Velký potlesk pro velký orchestr. Slyšeli jsme orchestr složený z mladých amerických hudebníků a členů profesionálních orchestrů z Chicaga, Bostonu, Clevelandu, Philadelphia, New Yorku. A všechny řídil Georg Scholty a všichni hráli českou hudbu. Předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. My jsme s touto melodií také zahájili druhou část ranního vysílání. Teď už je 9 minut po 8 hodině a za chvíli budeme pokračovat hudbou Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Zaposloucháme se v podání souboru Muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara do skladby s názvem Okrus Venerabilis. Zpívat nám budou Anna Hlavenková, Petra Noskajová, Lubomír Moravec, Stanislav Předota a Michal Pospíšil. Ale ještě předtím jsou tu informace o dopravní situaci v Praze. Dopravní nehody jsou hlášeny z Legerovy ulice, z Kbelské, ale také z Radlické. Pozor i v ulici k Hrušovu a Michelské. A na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru k Ruzini.

0: Slyšeli jsme hudbu rodáka z Krásna v severních Čechách, který působil v Ostrově nad Ohří a pak u Bádenského dvora v Rašstatu, tedy od Johana Kaspara Ferdinanda Fischera, který působil v 18. století. A my slyšeli v podání souboru Muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara jeho skladbu Ocrux Venerabilis. 8 hodin 18 minut a za chvíli z jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče finále. Předtím vás ale ještě zveme k poslechu dalších minut ranního vysílání. V rámci nich totiž budete moci vyhrát, a to 2 vstupenky na Magickou noc. Právě takový koncert připravil letošní ročník festivalu Krumlov v Českém Krumlově 25. července. V sobotu od 8:30 večer v Pivovarské zahradě se můžete oddat tónům a unášet se magií nejenom tónů, ale také všech možných představ, které vás napadnou, anebo které si připomenete z filmu o Harrym Potterovi. Nechte se unést magií hudby právě Johna Williamse, ale kromě těch známých melodií od Johna Williamse z filmu o Harrym Potterovi uslyšíte také v první části večera ikonického čarodějova učně Paula Dukase a také čarodějnou lásku Manuela de Falla. V té vystoupí Bella Adamová. Uslyšíte hrát Moravskou filharmonii Olomouc pod vedením dirigentky Aleny Hron. Tento magický koncert, jak jste slyšeli, se odehraje v rámci letošního ročníku festivalu Krumlov. A vy budete moci být přitom, pochopitelně, když byste si koupili vstupenky, ale ty rychle ubývají, a nebo když si počkáte ještě na naši dnešní ranní soutěž.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
11: všude zdejší, všude je fajn.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Zaposlouchali jsme se do slavného koncertu číslo 21 C-dur pro klavír a orchestr. Druhou část nám hrál Friedrich Gulda a doprovázeli vídeňští filharmonikové pod vedením Claudia Abáda. Jsou 9:03 a před námi je jedna z melodií, které nahrál soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. Uslyšíte hrát toto dirigenta a hudebníka také na dudy. A to v jedné ze skladeb, které složili Bertrand de Basili nebo Jean-Baptiste Lili. Jsou to taneční skladby. Tato následující skladba bude také časem, kdy budete moci volat odpovědi na soutěžní otázku a tak vyhrát 2 vstupenky na koncert festivalu Krumlov. To je známý mezinárodní hudební festival, který se koná v Českém Krumlově a vždy okouzlí nejenom krásným programem, ale taky těmi místy, ve kterých může tento program slyšet. A takovým místem je jistě i pivovarská zahrada, zvláště večer po 8:30, i když už je šero a přichází noc, se budete moci oddat 25. července krásným magickým melodiím, a to hned 3 skladatelů. Ta celá noc je totiž nazvaná magickou nocí. Koncert se jmenuje Harry Potter Magická noc. Ovšem, uslyšíte nejenom hudbu Johna Williamse, který složil melodie pro první díly série o Harry Potterovi, ale také budete moci vychutnávat tóny Paula Dukase z jeho ikonického Čarodějova učně a nebo z mystické čarodějné lásky Manuela de Falie, ve které uslyšíte mezzosopranistku Bellu Adamovou. Celý koncert bude hrát Moravská filharmonie Olomouc pod vedením dirigentky Aleny Hron a pochopitelně největším lákadlem jsou filmové melodie Johna Williamse, které doprovázely snímky o Harry Potterovi. To vše na vás čeká 25. července v pivovarské zahradě v Českém Krumlově. A abyste tam mohli odjet, potřebujete vstupenky, ty můžete vyhrát, ale jedině v případě, že když budete dodržovat pravidla našich soutěží. Ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také když včas zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku na správné telefonní číslo a tím číslem je číslo 700

Slyšeli jsme hudbu Bertranda de Bassy a také Jeana Baptista Lullyho. Od těchto dvou vynikajících skladatelů totiž nahráli skladby hudebníci souboru Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče, kterého jste slyšeli také hrát na dudy, na album Du Salons, vydaného v roce 2024. A je to směs tanečních melodií francouzských barokních skladatelů. Ta melodie zněla ve chvíli, kdy jsme ale soutěžili o vstupenky na koncert, ve kterém uslyšíte i hudbu 20. století a 21. století. Byl to koncert, nebo teprve bude tento koncert, Harry Potter a magická noc, tak se jmenuje, 25. července od 20.30 v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově. Můžete tento koncert slyšet a uslyšíte na něm pochopitelně nejenom melodie Johna Williamse z Harryho Pottera, ale také Čarodějova učně Paula Dickase a Čarodějnou lásku Manuela de Falla. Bude to krásná koncertní noc. Já jsem měl možnost slyšet různé návrhy na odpověď, když jsem se ptal na to, v jakém roce poprvé měli možnost diváci vidět film o Harrym Potterovi. A správnou odpovědí byl rok 2001. Tu mi zavolal pan Miloslav Hrubeš a já mu gratuluju nejenom ke správným znalostem o Harry Potterovi a filmovém stvárnění, ale také k tomu, že ta magická noc bude opravdu nádherným koncertem.

Dozněla hudba Emanuela Chabriera. My se zaposlouchali do čtvrté části Pastorální svity a hráli ji vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Eliota Gardinera. Dohráli 9:45 a my se teď zaposloucháme do druhé části, nebo spíše do druhé z 11 bagatel z tohoto díla Ludvíka van Beethovena. Hraje Melvin Tan.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
2: Jsme Klasik Praha.

Sempre asi vagierai, to nám zpíval v árii z opery Orfeo Johanna Adolfa Hasseho Jakub Josef Orlinsky. Pěl za doprovodu souboru Il Pomodoro pod vedením Maxima Emilianičeva. A dospíval 3 minuty před 9:00. Ještě tedy zbývá čas na pěknou skladbu a tou bude fascinující rytmická skladba George Gershwina Fascinating Rhythm.

0: Slyšeli jsme hudbu George Gershwina. Ellen Feinberg nám zahrál Fascinating Rhythm a to je jedna ze krátkých skladbiček, které dokazují, jak skvěle byl nadán George Gershwin i pro taneční hudbu. Za chvíli se zaposloucháte do hudby Johna Downlanda a uslyšíte píseň Kaňte mé slzy, Flow My Tears, kterou vám zaspívá Lea Desandre a doprovodí ji na loutnu Thomas Dunford. Bude to první skladba dnešní dopolední nabídky, kterou vás bude provázet Ondřej Fischer. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje pěknou středu.
1: Ladíte Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 5 minut po 9. hodině 8.7. Svátek dnes slaví Nora a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Smíchově vás opět jako obvykle touto dobou zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání zahájila hudba Johna Dowlanda, známého alžbětinského loutnisty a skladatele, který tedy působil v Londýně, pak také chvíli v Dánsku. No a my jsme slyšeli jeho smutnou píseň nazvanou Flow My Tears, neboli Kaň mé slzy. Shodou okolností si letos připomínáme rovných 400 let od úmrtí tohoto skladatele Johna Dowlanda. No a jeho hudbu teď interpretovala mezzosopranistka Lea Desandr a loutnista Thomas Dunford, který Dowlandovu hudbu také zahrál letos tady v Praze na festivalu Pražské jaro. My vám nabídneme ještě před 10. hodinou v našem programu v telefonické soutěži také vstupenky na jeden z koncertů festivalu v Českém Krumlově. 35. ročník tamního mezinárodního hudebního festivalu začíná 17. července a vy budete mít možnost vyhrát vstupenky na koncert v Pivovarské zahradě 25.7. od 8:30. Více informací najdete samozřejmě na webových stránkách Krumlovského festivalu a soutěž tedy proběhne na obvyklém čísle už před 10. hodinou tady v našem dopoledním vysílání. No a teď budeme pokračovat Dvořákem, zazní jeden z jeho slovanských tanců, Skočná a dur z první řady v podání České filharmonie a Simona Rettla.

10 minut po 9. hodině a skočnou a dur z první řady Dvořákových slovanských tanců nám hrála teď Česká filharmonie pod taktovkou dirigenta Simona Rettla. Byla to ukázka z alba, které vyšlo v loňském roce a které tedy Česká filharmonie natočila živě na koncertech v Rudolfinu, kde jsou zaznamenány všechny Dvořákovy slovanské tance v Rettlově pozoruhodně detailní interpretaci. No a my budeme pokračovat teď v našem programu hudbou Benjamina Britna. Zazní sentimentální Sarabanda, tak se jmenuje třetí část Britnovy takzvané jednoduché symfonie, Simple Symphony pro smyčcový orchestr. Hrát nám bude Talichův komorní orchestr, no a dále třeba filmová hudba, také hudba Nikolaje Rimského-Korsakova, Johna Adamse, Ludwiga van Beethovena, nebo i slibovaná soutěž o vstupenky na jeden z koncertů festivalu v Českém Krumlově. To vše nás čeká už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

Sentimentální sarabanda, tak je pojmenována třetí část takzvané jednoduché symfonie Simple Symphony od Benjamina Britna, anglického skladatele, který tuto skladbu pro smyčcový orchestr založil na tématech, která napsal již v dětství. Na nahrávce účinkoval Talichův komorní orchestr pod vedením Andrewa Constantina. Dále nás čeká teď filmová hudba, bude to skladatel Alexander Despla, který bude sám také dirigovat na nahrávce pařížský orchestr a zahrají hudbu, kterou tento skladatel složil pro film s názvem Ztracený král z roku 2022, což je film o historičce, která objevila ostatky krále Richarda III. No a po této ukázce filmové hudby Alexandra Desplata si také zasoutěžíme dnes o vstupenky na jeden z koncertů festivalu Krumlov. Bude to právě koncert, na kterém také zazní filmová hudba, a sice filmová hudba ze snímků o Harry Potterovi, ale celý koncert v podání Moravské filharmonie Olomouc a dirigentky Aleny Hron bude mít takovou pohádkovou atmosféru, protože kromě hudby z Harryho Pottera tam zazní také Dickasův Čarodějův učeň, slavná orchestrální skladba inspirovaná Goetheho baladou, no a také Čarodějná láska Manuela Fayi. Tak jsou to skladby, které dobře znáte i z našeho vysílání, a v Českém Krumlově je můžete živě slyšet v sobotu 25. července od 20:30 večer v krumlovské pivovarské zahradě. Více informací najdete na webových stránkách festivalkrumlov.cz. No a o vstupenky na tento koncert s názvem Harry Potter Magická noc si tedy zasoutěžíme už za pár minut v našem dopoledním vysílání.

Tak to byla filmová hudba Alexandra Desplata, několika Oscary i Zlatými globy oceněného francouzského filmového skladatele, od kterého jsme poslouchali v podání pařížského orchestru řízeného samotným autorem hudbu složenou pro film Ztracený král z roku 2022. No a jak jsem už říkal, tak v dnešní soutěži, do které tedy výhru věnoval festival Krumlov, si zasoutěžíme o vstupenky na koncert, kde také bude znít filmová hudba. Festival Krumlov, jeho 35. ročník, začíná 17. července už za pár dní a my vám nabízíme tedy v dnešní soutěži na obvyklém čísle 739-987-987 vstupenky na koncert 25.7. v Krumlovské pivovarské zahradě. Je to program nazvaný Harry Potter / Magická noc. Vystoupí Moravská filharmonie Olomouc, dirigentka Alena Hron, také mezzosopranistka Bela Adamová, která bude zpívat ve svitě z baletu Čarodějná láska španělského skladatele Manuela Falli. No a rovněž bude na programu známá symfonická báseň Čarodějův v učeň od Paula Dicase a také zazní hudba tedy z filmu o Harrym Potterovi, takže to bude opravdu takový magií protchnutý večer, tematická dramaturgie. No a vy můžete teď vstupenky vyhrát, jak jsem už říkal, na obvyklém čísle 739-987-987 za obvyklých soutěžních podmínek, to znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Už jsem říkal, že v rámci tohoto koncertu na festivalu Krumlov 25. července, bude to sobota, zazní filmová hudba, která tedy doprovázela snímky o Harrym Potterovi, zejména ty první tři, Harry Potter a kámen mudrců, Harry Potter a tajemná komnata a Harry Potter a vězeň z Azkabanu. No a já se ptám na jméno známého filmového skladatele, který složil hudbu k prvním třem filmům o Harrym Potterovi.

0: Vyslechli jsme úryvek ze známé melodie Nikolaje Rimského-Korsakova, píseň indického kupce z opery Satko. Zazněla v podání České komorní filharmonie solo na anglický roh, měl Zdeněk Adam. No a také jsme během tohoto úryvku tedy soutěžili dnes s festivalem Krumlov, 35. ročník tohoto mezinárodního hudebního festivalu v krásném městě v Českém Krumlově. Začne už za pár dnů 17. července, no a my jsme v dnešní soutěži tedy soutěžili o vstupenky na koncert 25.7., který má název Harry Potter a magická noc. Zazní tedy známé skladby jako symfonická báseň Čarodějův učeň, svita z baletu Čarodějná láska a také výběr z filmové hudby k filmům o Harrym Potterovi. To vše v podání Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou Aleny Hron. Tak já jsem se ptal na jméno známého filmového skladatele, který složil hudbu k prvním třem filmům o Harrym Potterovi, a správná odpověď tedy zněla, že to byl John Williams. Výherkyni ještě jednou gratuluji a v našem hudebním programu budeme za chvíli pokračovat hudbou amerického skladatele Johna Adamse.
1: Klasik Praha.
0: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Je 7:30 a toto byla svižná třetí část pojmenovaná Tokáre z houslového koncertu žijícího amerického skladatele Johna Adamse. Solo na housle hrála Lila Josefovic, houslová virtuózka věnující se systematicky soudobé hudbě, a doprovázeli orchestr St. Louis Symphony pod vedením dirigenta Davida Robertsona. Teď nás dále čeká hudba Ludwiga van Beethovena, bude to jeho dechový oktet S-dur, skladba tedy pro 8 dechových nástrojů. První část nám zahraje soubor Filharmonia Oktet a pak se před 10:00 ještě můžete třeba těšit na jeden z Bachových braniborských koncertů. Také nám zahrají například saxofonista Štěpán Koutník a klavírista Tomáš Výšek, anebo nám zaspívá známý americký basista Samuel Raimi. To vše máme připraveno ještě před 10:00 tady na frekvenci 98,7.

Jsou 3:15 a toto byla první část z Beethovenova dechového oktetu S-dur. Zajímavé skladby, kterou Beethoven napsal v relativně mladém věku, ještě když působil v Bonnu, pro dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy. Hrál nám soubor Filharmonia Oktet, no a teď nás čeká ďábelská Mefistofelova árie, která se jmenuje Son lo spirito che nega sempre tutto, neboli jsem duch, který vždy vše popírá. Je to árie pocházející z opery Mefistofeles od Ariga Boita, který byl známější spíš jako libretista než jako skladatel. Napsal třeba libreta k některým Verdiho operám, ale sám tedy také zkomponoval hudbu pro tuto operu Mefistofeles. No a tuto známou árii nám teď zaspívá basista Samuel Raimi, doprovázený mnichovským rozhlasovým orchestrem.

0: Klasik Praha.
1: V unikátních prostorách punkevních jeskyní moravského krasu se déle než dvě desítky let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byl bluesový saxofon Štěpána Koutníka, kterého na klavír doprovázel Tomáš Výšek a společně nám zahráli část ze skladby Ervina Schulhoffa, inspirované tedy dobovou jazzovou hudbou s názvem Hort Sonate z roku 1930. Byla to konkrétně třetí část tohoto Schulhoffova díla. No a opět ke starší hudbě se teď vrátíme před desátou s jedním z Bachových braniborských koncertů. Bude to koncert číslo 2 a jeho první část nám zahrají členové souboru Muzika Antiqua Köln. Pak budeme pokračovat třeba také hudbou anglického skladatele Charlesa Perryho, dojde i na Brucha, Františka Xavera Duška, také filmovou hudbu Verdiho, Suka nebo Vivaldiho. To vše už brzy tady na rádiu Klasik Praha.

pět minut po desáté na stanici Klasik Praha teď dozněl anglikánský hymnus Jerusalem z pera skladatele Charlesa Huberta Perryho, hymnus založený na slavné básni Williama Blakea, a zpíval nám sbor Trinity College v Cambridge, na varhany hrál Philip Rushford. Pokračovat teď budeme skotskou fantazií pro housle a orchestr dílem Maxe Brucha. Solista Isaac Perlman zahraje finále z této skladby a doprovodí ho těleso New Philharmonia Orchestra neboli Londýnská nová filharmonie.

To byla rázná závěrečná část z takzvané skotské fantazie pro housle a orchestr skladatele Maxe Brucha, německého romantika. Jehož hudbu nám hrál solista Itzhak Perlman, doprovázený tělesem New Philharmonia Orchestra. Dále uslyšíme hudbu Františka Xavera Duška, to byl skladatel, který žil zde na Smíchově, nedaleko našeho vysílacího studia ve vile na Bertramce. Tam také, jak známo, hostil Mozarta při jeho pražských pobytech. No a od Františka Xavera Duška si poslechneme teď Andante z jeho symfonie G-dur v podání finských hudebníků. Helsinský barokní orchestr se často věnuje tedy středoevropským autorům pod vedením svého vedoucího čembalisty a muzikologa Apo Häkkinena. Tak poslechněme si nyní, jak hrají hudbu Františka Xavera Duška.

Tak to bylo půvabné andante ze symfonie G-dur Františka Xavera Duška Smíchovana, který byl Mozartovým přítelem a hostil ho zde ve vile na Bertramce. Poslouchali jsme nahrávku finského orchestru dobových nástrojů Helsinki Barok Orchestra, tedy helsinského barokního orchestru, který vystoupil letos také na Pražském jaru. Zde je řídil jejich umělecký vedoucí Apo Häkkinen. Opět tu mám hudbu filmovou, teď to bude britská filmová hudba, skladatel jménem Ron Goodwin a hlavní téma, které složil pro dobrodružný film o letcích RAF za druhé světové války, nazvaný Letka 633. Na nahrávce uslyšíme těleso ze švýcarského Lucernu City Light Symphony Orchestra a diriguje dirigent Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce seno? Za scénářem stojí můj další host, scenárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášel a Casanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Výhry, slevy, zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, jistě jste poznali slavnou árii La Donna e mobile pocházející ze třetího dějství Verdiho opery Rigoletto. Tentokrát nám zpíval tenorista Rolando Villazón za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu. No a pokud máte rádi operu, tak si můžete poslechnout třeba ještě v reprízách zítra nebo v sobotu dopoledne další díl pořadu Slavná auditoria, který připravuje Jiří Vejvoda. No a tentokrát vás zavede do italské provincie Parma a představí divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppa Verdiho, takže právě s autorem jeho hudbu jsme teď poslouchali, je tento pořad spojen. Dále bude následovat hudba Josefa Suka, Smyšcová serenáda Esdur, slavné dílo, které Suk napsal ve věku 18 let, skladba optimistického vyznění, z níž nám teď první část zahraje Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši.
1: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače Rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši, svého času šéfdirigenta tohoto orchestru, nám teď zahrála první část ze Sukovy smyčcové serenády S-dur. Dále se rozezní v éteru zvuk historického fagotu. Na dobový fagot nám Vivaldiho hudbu zahraje solista Peter Whelan, doprovázený ansámblem Jupiter. Bude to třetí část z Vivaldiho fagotového koncertu G-moll.

Tamní symfonie, jejíž třetí část Andante con moto, znázorňující půvabné alpské vrcholky, nám bude hrát Česká filharmonie řízená Semjonem Byčkovem.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

4 minuty před 11. dozněla teď první část ze známého aranchueského koncertu Joaquina Rodriga. Původně se jedná o slavný kytarový koncert, ovšem toto byla nahrávka z Českých Budějovic, kde nahradili kytaru čembalem. Na čembalo hrál solo Vojtěch Spurný a dirigoval Marek Šedivý, ukázka z alba vydaného v předloňském roce. No a teď nás čeká před 11. hodinou ještě slavný valčík od Dmitrie Šostakoviče z jeho první světy pro jazzový orchestr. Dále pak třeba také část z Handlova Messia, pravidelná rubrika Novinka týdne, hudba Richarda Strause, filmová hudba, také Janáček, Debussy a mnoho dalšího zazní ještě před polednem tady na frekvenci 98,7.

0: Vyslechli jsme zborovou fugu z Handlova oratoria Mesiáš. He trusted in God that he would deliver him v podání ansámblu The English Concert pod vedením Trevora Pinoka. Posloucháte Radio Klasik Praha, dále nás čeká pravidelná rubrika Novinka týdne. Tentokrát si představíme nové zajímavé klavírní album.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si teď ještě můžeme připomenout letošní rekordní letní teploty, a to prostřednictvím nového alba s příznačným názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista jménem Behzod Abdurajmov, rodák z Taškentu, který ve 35 letech už má za sebou úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu alba Inferno a výraznému obalu, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmírné těleso, není spojitost mezi pekelnou tématikou a výběrem repertoáru příliš zjevná. Nejlogičtější je to v případě Listovy sonáty Po přečtení Danta, která je samozřejmě tedy inspirována peklem z Božské komedie. Na úvod alba si pak klavírista sympaticky vybral neoposlouchané variace na Rodeho téma od Karla Černého, Beethovenova žáka a Listova učitele, vídeňského virtuóza českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdeme Debussyho Suite Bergamask, také vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru i poetické intermezzo H-moll z Brahmsova opusu 119. Album v zahraničních médiích získalo velmi příznivé recenze, oceňující nejen klavíristovu bravurní techniku, ale také lyrický přednes a výrazovou hloubku, což jsou kvality, které právě teď můžete slyšet i v Brahmsově intermezzu H-moll, které si poslechneme jako hudební ukázku. Hraje Behzod Abdurajmov.

Tak to byla ukázka z nového klavírního alba, které natočil pianista jménem Behzod Abduraimov, uzbecký hráč. Je to album pojmenované Inferno, kde najdeme díla různých autorů, Debussyho, Stravinského, Brahmse a také Lista nebo třeba Karla Černého. Právě od Johannese Brahmse jsme teď slyšeli toto poetické intermezzo H-moll, které celé album uzavírá. Více o nové nahrávce si můžete přečíst i na našich webových stránkách. No a skotský národní orchestr pod taktovkou Nemejervyho nám dále zahraje valčíkovou hudbu od Richarda Strause, hudbu z opery Růžový kavalír.

Slyšeli jsme valčíkovou hudbu z opery Růžový kavalír od Richarda Strause, opery odehrávající se ve Vídni, kde tedy je valčíková hudba hojně využita. No a nám hrál skotský národní orchestr pod taktovkou dirigenta Neme Järviho. Opět tady máme hudbu filmovou, teď je to Pán prstenů, Společenstvo prstenů, první díl slavné trilogie režiséra Petra Jacksona, a hudbu k ní složil kanadský skladatel Howard Shore, byl za ní také právem oceněn Oscarem. My si poslechneme téma, které se jmenuje Many Meetings, neboli Mnohá setkání.

0: Klasik Praha.
1: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na rádiu Klasik Praha právě zazněla hudba Jeana Philippa Rameaua, francouzského barokního skladatele, od kterého jsme poslouchali předehru k jeho opeře s názvem Zajíc. Hrál nám soubor Les Musiciens du Louvre vedený Markem Minkovským. Za chvíli bude 11:30, no a my si nyní poslechneme hudbu japonskou. Plzeňská filharmonie pod vedením svého šéfdirigenta Chuheje Iwasakiho natočila před 4 lety zajímavé album nazvané Japonsko-české inspirace, kde kromě Janáčka zní také hudba japonského skladatele Akiry Ifukubeho, který se proslavil nejvíce filmovou hudbou, zejména hudbou k filmu s názvem Godzilla. Ovšem my si poslechneme teď část z jeho orchestrální svity, která je inspirována japonskými lidovými tradicemi. Z této japonské svity nám Plzeňská filharmonie zahraje druhou část pojmenovanou Tanabata, což označuje svátek milenců a slavnost hvězd.

Tak to byla japonská hudba, skladatel Akira Ifukube a druhá část z jeho takzvané japonské svity, inspirované japonskými lidovými tradicemi. Plzeňská filharmonie hrála pod taktovkou šéfdirigenta Chuheje Iwasakiho. No a dále nám houslistka Patricia Kopačinskaja a klavírista Fazil Say, dva hudebníci, kteří spolu už dlouhá léta tvoří stabilní duo, zahrají hudbu Leoše Janáčka. Bude to třetí věta z Janáčkovy houslové sonáty.

Poslouchali jsme hudbu Leoše Janáčka, jmenovitě třetí část z jeho houslové sonáty, což je Janáčkovo dílo z roku 1914, které mělo zahraniční premiéru v roce 1923 ve Frankfurtu. Tam hrál houslový part skladatel Paul Hindemith. To je taková zajímavost. Nicméně my jsme teď poslouchali nahrávku, kde účinkovali houslistka Patricia Kopačinskaja a klavírista Fazil Say. Společně už 20 let hrají v duu. No a dále nás v našem dopoledním programu na Klasik Praha teď čeká známé preludium k Faunovu odpoledni od Claude Debussyho. Zahraje nám Los Angeleská filharmonie, dirigovat bude André Preven a k hudbě 20. století se pak zase vrátíme třeba také s Bartókovým violovým koncertem, nebo nás čeká ještě hudba Edwarda Elgara, to vše před 12. hodinou.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Trafíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další.

Slyšeli jsme energickou třetí větu z violového koncertu Bély Bartóka. Nahrávka, kde solo hrál David Aaron Carpenter a Vladimír Jurovský řídil londýnskou filharmonii. No a před 12. hodinou teď opět jedna poklidnější melodie, krásné téma z Elgarových takzvaných enigmatických variací na původní téma. Melodie známá pod názvem Nimrod, kterou nám teď zahraje Vídeňská filharmonie.

0: Na Rádiu Klasik Praha právě teď dozněla tato povznášející melodie s názvem Nimrod z takzvaných enigmatických variací Edwarda Elgara. John Eliot řídil vídeňskou filharmonii, tedy John Eliot Gardiner. Byla to část z těchto Elgarových variací na původní téma, kterou skladatel věnoval svému příteli Augustu Jägerovi, proto tedy název Nimrod, který odkazuje k Jägerovu příjmení. No a tato melodie Edwarda Elgara tedy završila naše dnešní dopolední vysílání tady na Rádiu Klasik Praha. To odpolední už bude za okamžik pokračovat hudbou Johannese Brahmse, také uslyšíte barokní hudbu třeba skladatele Heinricha Schütze nebo Antonia Vivaldiho. Dojde samozřejmě i na hudbu filmovou a také třeba Smetanovu Prodanou nevěstu nebo Beethovenovu Osudovou symfonii. To vše máme připraveno už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám krásnou středu třeba ve společnosti našeho vysílání a budu se těšit brzy opět na slyšenou tady na frekvenci 98,7.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezký dobrý den, je 12 hodin, 12 minut, něco si přejte. A právě dozněl Johannes Brahms a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 1 D-moll, slyšeli jste třetí větu. Hrál nám Staatskapelle Berlin Gustavo Dudamel, dirigoval a Daniel Barenboim hrál na klavír. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha, jak jste jistě poznali, vás zdraví Bára Sedláčková. Dnes spolu opět prožijeme celé středeční odpoledne. No a včera jsme soutěžili o dvě vstupenky na festival Krumlov. Spousta vás volalo, ale jenom jeden vyhrál. Dneska budete mít další šanci. Opět mezi 14. a 16. hodinou budeme soutěžit o dvě vstupenky na tento mezinárodní hudební festival. No a co nás dnes čeká? Samozřejmě spousta hudby, třeba Bedřich Smetana, nebo Ludwig van Beethoven, nebo Rachel Portman a její hudba z filmu Emma. Ve 13 hodin budou na řadě zprávy, no a potom další a další skvělá hudba a taky nás dneska čeká novinka týdne. No a teď už je ale na řadě Heinrich Schütz a jeho Von Gott will ich nicht lassen.

0: Hrál nám soubor Larpeggiata, který vede Kristina Pluhar a věnují se dobově poučené interpretaci staré hudby. No a vy jste právě teď slyšeli autora, který se jmenoval Heinrich Schütz. No a slyšeli jste právě jeho píseň. Zpíval nám mimo jiné také kontratenorista, jehož hlas si tady často pouštíme. Jmenuje se Filip Žarusky. Také nám zpíval Dingle Jendel a Céline Sheen. My si teď poslechneme, co nás v pondělí čeká ve slavných auditoriích a potom Prodaná nevěsta.
1: Klasik Praha. V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.

Dozněla předehra z Prodanky, Prodané nevěsty, opery Bedřicha Smetany. Hrál nám Clevelandský orchestr, Krištof von Dohnányi dirigoval. No a my si teď pustíme ženskou autorku, skladatelku, varhanici a pedagožku, která také jako první žena afroamerického původu v USA se prosadila, co by autorka orchestrální hudby, a jmenovala se Florence Beatrice Price. Pustíme si její koncert pro housle a orchestr číslo 1 D-dur, uslyšíte druhou větu. Hraje nám Janáčková filharmonie, Ryan Cockerham diriguje, no a na housle zahraje americká houslistka a badatelka, také koncertní mistryně Arkansaské filharmonie a Fort Smith Symphony a také propagátorka právě díla Florence Price, která se jmenuje Ergene Kang. Nahrávka, kterou uslyšíte, je z roku 2018, tedy právě z Janáčkovou filharmonii Ostrava, která měla mezinárodní ohlas u vydavatelství Albany. Vyšlo právě tohle album, z kterého si pustíme ukázku.

Slyšeli jste Florence Beatrice Price, která žila mezi lety 1887 až 1953 a tohle byl její koncert pro housle a orchestr číslo 1 D-dur. Slyšeli jste druhou větu a hrála nám houslistka Ergene Kang nebo Ergene Kangová, chcete-li. No a my si teď už pustíme symfonii číslo 5 C-moll, pustíme si osudovou, pustíme si její první větu. No a dnes je 8. července, středa. A svátek má Nora, ale také Kilián. Všem všechno nejlepší, oběma jménům, i když Nora si myslím, že je trochu známější, Kilián není tak úplně časté jméno, takže všem Kiliánům zejména, no ale samozřejmě i Norám, všechno nejlepší k svátku a pokud nějaké znáte, nezapomeňte jim popřát.

Don Halle Orchestr Zürich pod taktovkou Davida Zinmana nám zahráli osudovou její první větu Ludwiga van Beethovena. No a teď už je tady na Rádiu Klasik Praha na řadě hudba filmová. Tentokrát to bude hudba z filmu Emma Rachel Portmanové. Zahraje studiový orchestr.

0: Popis ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: V Jizku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Krátce před 13. hodinou nám dozněla symfonie číslo 3 C-moll Varhaní. Slyšeli jste její třetí větu a autorem byl Camille Saint-Saëns. Hrála nám Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Papano dirigoval a Daniel Rossi hrál na varhany. My si ještě pustíme zimu. Pustíme si část z čtveroročních období Antonia Vivaldiho, abychom se asi psychicky trochu ochladili, i když je pravda, že teploty už nestoupají tak vysoko jako zhruba před týdnem. Zahraje nám Europa Galante a její umělecky vedoucí Fabio Biondi ji řídí.

0: Je 13 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od 1. ledna o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly v Azovském moři dalších 9 tankerů takzvané ruské stínové flotily. Lodě, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí. Za posledních 72 hodin Ukrajinci zasáhli 19 tankerů, jedno nákladní plavidlo a jeden trajekt. Už v roce 1783 vydal německý spisovatel Johann Karl August Muzeus soubor 5 příběhů o Krakonošovi. Až nyní je ale českým čtenářům k dispozici jejich úplný překlad. Knihu Legendy o Krakonošovi vydala Správa Krkonošského národního parku. Publikace nabízí překlady legend a úvod do jejich historických a literárních souvislostí. A počasí. Dnes bude polojasno až jasno, večer začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 22 a 24 stupni Celsia. Tolik zprávy a nás na rádiu Klasik Praha opět čeká nejlepší hudba za posledních 500 let.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jste ukázku z debutového alba smyčcového kvarteta Krása kvartet s názvem Youth Mládí. Vyšlo to loni u Animal Music právě s hudbou československých meziválečných židovských autorů perzekovaných nacisty. No a mezi nimi byl Krása, Ančarl a Erwin Schulhoff. Erwin Schulhoff, toho jste právě teď slyšeli, nebo jeho hudbu, slyšeli jste Divertimento pro smyčcové kvarteto, slyšeli jste pátou větu Rondo. Erwin Schulhoff byl avantgardní meziváleční skladatel, otec režiséra Petra Schulhoffa a pocházel z německy mluvící rodiny. Po nástupu nacismu se stal nadšeným komunistou. Dneska mi to tedy vůbec nejde přes pusu. Byl žákem Alojze Háby a klavíristou Československého rozhlasu. Řada jeho skladeb byla ovlivněna také jazzem. Zemřel na tuberkulózu v koncentračním táboře. No, my jsme slyšeli jeho krásnou hudbu a teď si pustíme něco takového odlehčenějšího. Bude to hudba Giacoma Pucciniho, bude to píseň z cyklu tří písní. Sharon Kemp nám bude hrát na klarinet.

Slyšeli jste píseň z cyklu tří písní v úpravě pro klarinet a orchestr Giacomo Pucciniho. Sharon Kam, klarinetistka, nám hrála a s ní Württemberský komorní orchestr Heilbronn a pod taktovkou Rubena Kazariana. Teď si pustíme opět takovou starší hudbu Johana Nepomuka Humla. Uslyšíme koncert pro trubku a orchestr Esdor, uslyšíme třetí větu. William Forman nám zahraje na tu trubku a symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka ho bude doprovázet. Je 13 hodin 17 minut a já doufám, že s námi trávíte příjemné středeční odpoledne.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Je Klasik Praha.

Slyšeli jste hudbu z filmu Geisha, byl to Charmin's Waltz. John Williams byl autorem této hudby. Arts Orchestra of Los Angeles nám hrála, John Williams sám dirigoval a Anne Sophie Mutter nám hrála na housle. Teď si pustíme Johanna Sebastiana Bacha a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 4 Ador. První větu je 13 hodin 27 minut, no a potom nás čeká třeba Uherská rapsodie nebo Svita Raka Stava, Milenec Žána Sibeliuse, nebo Hudba k ohňostroji uslyšíme druhou větou Georga Friedricha Händla.

Ach, dozněl Bach, Johann Sebastian Bach. A hrála nám jeho hudbu Academy of St. Martin in the Fields, Akademie svatého Martina v polích, Marie Ferraja dirigovala a také to byla to solo, které jste slyšeli na klavír, slyšeli jste koncert pro klavír a orchestr číslo 4, Adur, BVV 1055, byla to první věta. No a my dál pokračujeme v našem playlistu, pokud byste ho kompletně chtěli znát, stačí se podívat na náš web klasikpraha.cz. No a teď už je na řadě Uherská rapsodie číslo 2, Ferenc Liszt a RCA Victor Symphony Orchestra, Leopold Stokowski diriguje.

Tak tohle byla Uherská rapsodie. No a nás čeká milenec Svita Rakastava pro smyčce. Uslyšíme první větu Jeana Sibeliuse. Komorní orchestr Vox Artist nám zahraje a Heikki Rautasalo dirikuje.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Georg Friedrich Händel a jeho hudba k ohňostroji. Slyšeli jste ukázku z nahrávky Collegia 1704, která vyšla loni v únoru a jmenuje se Water and Fire, voda a oheň, s Händlovými právě dvěma slavnými instrumentálními světami, složenými v Anglii, vodní hudbou a hudbou k ohňostroji. My jsme teď slyšeli právě to buré hudbu k ohňostroji. Hudbu k ohňostroji pro krále Jiřího II. Na tom CD je tedy i hudba vodní pro krále Jiřího I. Ta vodní hudba měla premiéru při koncertě na lodích na řece Temži a tahle hudba k ohňostroji, kterou jste slyšeli, měla premiéru při královských ohňostrojích právě k oslavě konce války o rakouské dědictví. Collegium 1704 samozřejmě bravurní provedení pod taktovkou Václava Luxe. Kdybyste si chtěli tohle album někde najít, stáhnout, zakoupit, tak tedy jmenuje se Water and Fire. No a my si teď pustíme opět trošku delší kus. Bude to Sergej Rachmaninov, jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll. Uslyšíme druhou větu a hraje Česká filharmonie, Pavo Jervy diriguje, Katia Bunatyšvili nám bude hrát na klavír. Příjemný poslech.

Tohle byla Bárka na moři. Mohli jste se s Morisem Ravelem přenést k tomu moři a jen tak se nechat pohoupat ve vlnách. Doufám, že vám tahle asociace přišla vhod a že jste se na chvíli ztratili v čase, ztratili v létě, možná i ztratili v moři. Slyšeli jste tady část cyklu Zrcadla. Beatrice Charan nám hrála na klavír. No a teď už je na řadě pruský smyčcový kvartet číslo 22 B-dur Wolfgang Amadeus Mozart. Je jeho autorem.

Kaťor Mozaikes nám zahráli smyčcový kvartet číslo 22. B-dur pruský, slyšeli jste jeho čtvrtou větu a autorem byl Wolfgang Amadeus Mozart. Teď si pustíme rituální ohňový tanec z baletu Čarodějná láska. Manuel de Falla byl jeho autorem.

Tak tohle byl rituální ohňový tanec. Boston Pops Orchestra nám hrál a Arthur Fiedler dirigoval. Teď si pustíme téma ze sovětského historického filmu podle románu Ethel Wojnichové. Je to nahrávka z Alba Cinema houslistky Ester Abramy, které vyšlo v září před 3 lety. A ona použila nebo nahrála na to CD romanci z filmu Střeček z roku 1955. Autorem hudby byl Dmitrij Šostakovič. No a Ester Abramy doprovodí filharmonici města Prahy. Ben Palmer diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Symfonie číslo 52. D-dur, slyšeli jste třetí větu Františka Xavera Richtera. Czech Ensemble Barok Orchestra nám hrál, Roman Válek dirigoval. Frédéric Chopin a jeho balada číslo 1 G-moll. My si pustíme ukázku právě z Chopinovské nahrávky Martina Kasíka, klavíristy, který vydal v roce 2024 balady a skerce.

Martin Kasík nám precizně nádherně zahrál baladu číslo 1 G-moll. Slyšeli jste tedy od Friderika Chopina. No a jak už jsem předtím říkala, šlo o ukázku z Kasíkovy Chopinovské nahrávky balady a skerca, která vyšla před 2 lety. Kdybyste si to chtěli poslechnout. Teď nás čeká ještě další trochu delší kus, 8 minut, ale tentokrát nepůjde o klavír, ale půjde o hoboj. Poslechneme si koncert pro hoboj a orchestr, uslyšíme třetí větu. Cecilia Nicklin nám na ten hoboj zahraje.

Cecilia Nicklin a Akademie svatého Martina v Polích nám hráli pod taktovkou Nevila Merinera hudbu Ralpha Vaughna Williamse. My si teď pustíme část opery Porgy a Bess, uslyšíme scénu z prvního dějství. Zahraje nám londýnská filharmonie Simon Rattle, diriguje George Gershwin, je samozřejmě autorem této hudby, to je dokonce jeho, tedy samozřejmě vrcholné dílo, je to tříhodinová prokomponovaná opera založená na afroamerické melodice. Bruce Hubbard, baritonista, a Damon Evans, tenorista, nám zaspívají a Glyndebourne Chorus nám

také zaspívá. Pokud jste navštívili Smetanovu Litomyšl, tak jste tam mohli letos zažít právě část Porgy a Bess, mírně zkrácenou, a mohli jste to tam prožít a vidět a slyšet přímo tady v České republice, protože u nás se to nehraje, protože dědicové práv správně trvají na tom, že tyto party mohou zpívat pouze černoští afroameričtí zpěváci. No a protože je to založené na afroamerické melodice, tak u nás se to prostě nehraje. Libreto společně napsali skladatelů bratr Ira Gershwin a dramatik Jubus Hayward podle Haywardova románu Porgy. Loni to bylo 90 let od premiéry této opery a zároveň 100 let od vydání knižní předlohy. Opera se tedy právě u nás nehraje, jak už jsem říkala. No a toto je jedna z nejlepších nahrávek této opery. Pokud jste tedy samozřejmě nebyli na té Smetanově Litomyšli, tak tohle je jedna z těch nejlepších nahrávek, které můžete slyšet, jinak tam to určitě muselo být naprosto famózní.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
5: Ladíte Klasik Praha.

Nadia Boulanger a Luz Eterna hrála nám na trubku Lucien Renaudin-Vary a orchestr Philharmonic di Monte Carlo ji doprovázel Saša Getzl, dirigoval. No a teď si pustíme Rýnskou symfonii číslo 3 S-dur. Uslyšíme živě první větu. Autorem je samozřejmě Robert Schumann. Vídeňští filharmonikové nám zahrají Riccardo Muti, diriguje. No a protože už se nám blíží 15. hodina, nezapomeňte, že jsem vám slíbila soutěž. Do 16. hodiny může někdo z vás získat 2 vstupenky na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.

Dozněla první věta baletní světy Spartacus Armacha Turiana a hrál nám skotský národní orchestr pod taktovkou Neme Järviho. Teď si pustíme Antonia Salieriho a jeho Dona Quixota. Je to Don Quixot na Gamáčeho svatbě. Pustíme si předehru k této opeře a zahraje nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Michal Dittrich diriguje.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě nám hrál pod taktovkou Michaela Dittricha. A my si teď pustíme hudbu z mého oblíbeného filmu. Film Návrat do budoucnosti z roku 1985. A Alan Silvestri je autorem této hudby, no a zahrají nám Filharmonici města Prahy. Jestli jste Návrat do minulosti a Návrat do budoucnosti dlouho neviděli, je to skvělý prázdninový film Back to the Future. Doktore, dejte si to.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Antonio Vivaldi a koncert F-dur pro hoboj, smyčce a baso continuo. Na hoboj hrál Willem Weverka. Slyšeli jsme třetí větu koncertu a ansámbl 18+ hrál právě s Willemem Weverkou. Antonín Dvořák a jeho koncert číslo 2 H-moll pro violončelo a orchestr. My si pustíme jeho první větu, která má přes 15 minut. Symfonický orchestr Českého rozhlasu nám zahraje a Tomáš Netopil diriguje. Tomáš Javník bude hrát na violončelo a potom si zasoutěžíme o 2 vstupenky na Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově.

Antonín Dvořák a jeho koncert číslo 2 Hamol pro violončelo a orchestr. Hral nám na violončelo Tomáš Jamník, no a s ním symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. No a já jsem vám slibovala soutěž a mám pro vás 2 vstupenky na, myslím, že úplně nádherný večer, protože počkejte, co vám teď řeknu. 25. července v sobotu od 20.30 se na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově koná v Pivovarské zahradě Magická noc. Magická noc, kde uslyšíte hudbu mimo jiné z filmu Harry Potter. Moje oblíbené. To bude úplně opravdu nádherné, fenomenální a magické. No já mám pro vás 2 vstupenky, 2 lístky. Můžeme je poslat samozřejmě e-mailem. No a já se chci zeptat, kdo složil hudbu fenomenální k Harrymu Potterovi. Je to známý skladatel, jehož jméno jistě znáte. Možná ještě napovím, že se můžete podívat na webové stránky Českého Krumlova a tam si můžete přečíst, že večer zahájí ikonický čarodějův učeň. No a potom mystický svět známého Harryho Pottera skrze hudbu jednoho velkého skladatele. Jméno volejte na 739-987-987, to je to číslo, ještě jednou ho opakuji. Kdo se první dovolá, získá 2 vstupenky.

0: Zatímco jsme poslouchali hudbu Tomase Luise de Vittorii, slyšeli jste Reginu Selli Letare, Antifonu a zpíval nám náš vokální soubor Tiburtina Ensemble, no a s ním hrál instrumentální soubor Capella della Torre. Tak zatímco jsme tedy toto poslouchali, mohli jste soutěžit a ve hře byly dvě vstupenky do Českého Krumlova na Mezinárodní hudební festival na magickou noc plnou hudby nejen z filmu Harryho Pottera. A já jsem se ptala, kdo tu hudbu složil. Světoznámý skladatel, jehož jméno jste nemohli minout, byl to samozřejmě John Williams. No a stala se tady taková zajímavá věc. Nejdřív volal pán, kterému chci poděkovat, protože to se mi tady ve vysílání ještě nestalo. Volal pán, který řekl správnou odpověď, ale obratem dodal, že vstupenky nechce, ať dáme šanci dalším. No a potom se dovolal pan Petr, který tedy díky velkorysosti prvního volajícího získal dvě vstupenky. Já velmi gratuluji, vy, kteří jste se nedovolali nebo jste to nestihli, nevěžte hlavu, zítra budeme soutěžit o další vstupenky, pravděpodobně ne už na festival do Českého Krumlova, ale na další hudební akce, které se konají po celé léto. No a ještě k tomu koncertu bych chtěla říct, že pokud byste chtěli magickou noc v Českém Krumlově zažít, tak pár vstupenek tam je stále ještě k dispozici, je možné si je koupit. No a v tom večeru nezazní jen hudba Harryho Pottera skrze hudbu tedy Johna Williamse, ale také Čarodějův učeň, symfonická báseň a potom Manuel de Falla, jeho Čarodějná láska, svita z baletu pro mezzosoprano a orchestr. Bude tam zpívat Bela Adamová a diriguje Moravskou filharmonii Olomouc Alena Hron. Takže to bude opravdu magický, velkolepý večer. Ještě jednou gratuluji vítězi. No a my už pokračujeme dál v naší hudbě. Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho Sen noci svatojánské nás čeká za malou chvíli a potom třeba Ludwig van Beethoven. Je 15 hodin 51 minut 1551, to je hezké číslo. No a já doufám, že si s námi užíváte středeční odpoledne.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Je Klasik Praha.

Slyšeli jste kratičkou ukázku z hudby ke hře Williama Shakespearea? Tohle byl Pochod skřítků. Felix Mendelssohn Bartholdy složil tuhle tu hudbu a byla to tedy část Snu noci svatojanské. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu nám hrál a Rafael Kubelík dirigoval. Teď si pustíme opět delší kus. Pustíme si ukázku z alba, které vyšlo loni u Suprafonu s klavírními koncerty Esdur, Beethovena a Reichy. Beethoven a Reicha byli přáteli a vrstevníky, oba byli ročník 1770. Setkali se v Bonu, kde spolu hráli v orchestru a navštěvovali přednášky na univerzitě. No a album, z jehož si pouštíme právě teď, nebo z něhož si pouštíme právě teď ukázku, je album Jana Bartoše, vynikajícího českého interpreta Beethovena. Mezi jeho učiteli patřili ostatně i Alfred Brendel a Ivan Moravec. A nahrál právě pro Suprafon už album s Beethovenovými skladbami v roce 2018. Byly to Bagately, sonáty a variace. No a teď se věnoval právě i Reichovi. My uslyšíme v jeho podání klavírní koncert číslo 5 Esdur, císařský, třetí větu. A bude to tedy v podání skvělého Jana Bartoše, část díla Ludvíka van Beethovena. Hraje s ním Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky.

Ernst von Dohnányi a jeho koncert pro violončelo a orchestr D-dur. Druhá věta dozněla v 16 hodin 12 minut na Rádiu Klasik Praha. Hrál nám symfonický londýnský orchestr, Charles Macker se dirigoval a Rafael Walfisch nám hrál na violončelo. Teď si pustíme ještě Arlézanku svitu číslo 2. Uslyšíme ji čtvrtou větu Georges Bizeta. Zahraje nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Pavle Dešpajl diriguje a potom už bude na řadě novinka týdne.

0: Georges Bizet, kterého nám zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. No a na řadě je v 16 hodin 16 minut novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Letošní rekordní teploty si nyní můžeme připomenout také v rubrice Novinka týdne, a to prostřednictvím nového klavírního alba s příznačným názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista Behzod Abdurajimov, rodák z Taškentu, který má v 35 letech za sebou již úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu Inferno a výraznému obalu, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmírné těleso, není spojitost mezi pekelnou tématikou a výběrem repertoáru příliš zjevná. Nejlogičtější je to v případě Listovy sonáty po přečtení Danta. Na úvod alba si klavírista sympaticky vybral neoposlouchané variace národeho téma od Karla Černého, Beethovenova žáka a Listova učitele, vídeňského virtuóza českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdeme Debussyho svit Bergamask a vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru poetické intermezzo Hamol z Brahmsova opusu 119. Album v zahraničních médiích získalo velmi příznivé recenze, oceňující nejen klavíristovu bravurní techniku, ale také lyrický přednes a výrazovou hloubku. A právě Brahmsovo intermezzo Hamol si poslechneme jako hudební ukázku. Hraje Behzod Abdurajimov.

Novinka týdne právě dozněla. Pokud byste o ní chtěli vědět víc, stačí se podívat na náš web klasikpraha.cz. A teď si pustíme vals, pustíme si Divertissement od Jacquesa Ibera a zahraje nám londýnský komorní orchestr. Christopher Warren Green diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla hudba z filmu Casanova Federica Felliniho, slyšeli jste třetí větu. Nino Rota složil tuhletu hudbu, Filharmonika de la Scala nám hrála, Ricardo Schai dirigoval. No a já mám pro vás pozvánku. Pozvánku na svatovické varhaní večery. Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhaní hudby. Svatovické varhaní večery se letos zaskví v plném zvukovém lesku. Pražská katedrála se po dlouhých letech může pyšnit novými varhanami, monumentálním nástrojem z dílny Věhlasné španělské dílny Gerharda Grenzinga. Díky dokonalým technickým vlastnostem může nástroj nabídnout daleko větší prostor pro výběr té nejnáročnější varhaní literatury. Během desetiletních koncertů se představí skuteční mistři ve svém oboru, které bude mít návštěvník na dohled díky mobilnímu hracímu stolu umístěnému v dolní části chrámové lodi. Koncerty se tedy konají vždy v úterý od 19 hodin a ve třetím koncertním podvečeru 14. července, to je příští úterý, uslyšíme významného německého hudebníka a dlouholetého varhaníka v St. Gallen Willibalda Guggenmose v rozmanitém mixu 7 autorů. Herbertem Murielem počínaje a Louisem Wienerem konče. Pokud by vás tenhle varhaní recital zajímal, zajděte si 14. července právě do metropolitní kapituly u svatého Víta a v katedrále tedy svatého Víta, Václava a Vojtěcha probíhají tyhle varhaní večery. Vy se můžete podívat na svatovické varhaní večery i na internetu a je to opravdu nevídaná podívaná, ale také je to nevídaný sluchový zážitek. Pokud byste tedy příští úterý neměli v podvečer od 19 hodin žádný program, tohle je ideální nápad, jak se oblažit na duši. My si teď pustíme Sergeje Rachmaninova a jeho sonátu pro klavír číslo 2. Bémol, uslyšíme první větu a na klavír nám zahraje Nicole Bóková. Ta nás tady oblaží na duši pro dnešek.

Ostravská klavíristka, ale také skladatelka Nicole Poková nám zahrála serenádu pro klavír číslo 2 bémol, první větu, tentokrát od Sergeje Rachmaninova. My si pustíme teď Josefa Haydna a jeho vojenskou, uslyšíme třetí větu, Filharmonia Orchestra nám zahraje a Leonard Slatkin dirikuje.

Tohle byla symfonie číslo 100, G-dur, vojenská. No a my si teď pustíme italskou A-dur, symfonie číslo 4. Uslyšíme čtvrtou větu presto Felixe Mendelssohna Bartoldiho a hraje nám Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek diriguje.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Gustav Mahler. A slyšeli jste jeho nahrávku, která vyšla loni v rámci cyklu nahrávek všech Mahlerových symfonií v podání České filharmonie a Semjona Byčkova. No a vy jste slyšeli pátou větu symfonie číslo 3 D-moll, nejdelší symfonie Gustava Mahlera a vůbec i nejdelší skladba, která trvá přes hodinu a půl. A jenom první věta má půl hodiny. Vy jste slyšeli tu pátou větu. Pátá část, takzvaná andělská píseň na text z Chlapcova kouzelného rohu pro dětský sbor, ženský sbor a solistku. Vánoční píseň pro mě. No a vy jste slyšeli Katrionu Morrison, skotskou pěvkyni vítězku soutěže BBC Cardiff Singer of the World z roku 2017. Nádherné. Myslím, že tuhle píseň jsme si pustili proto, aby jsme věděli, že Vánoce jsou vždycky za rohem. Nenechme se obalamutit tím, že je červenec, protože než dvakrát mrkneme, bude tu podzim a potom už zase začne to vánoční šílenství. Ale je pravda, že je lepší to nechat raději za těma zavřenýma očima, pokud vám zrovna svítí světlo a slunce do očí, stejně jako mě, to západní slunce tady na našem, v našem smíchovském studiu. Tak, zavřeme oči a budeme se tvářit, že Vánoce neexistují, že léto bude navždy. Robert Schumann a Arabeska C-dur je v našem playlistu na řadě právě teď. Pustíme si ukázku s kritikou oceňovaného alba Movements z roku 2024 amerického klavíristy George Lee, který se narodil teprve v roce 95 a v roce 2015 získal druhou cenu na Čajkovského soutěži. Dramaturgie alba je zaměřena na skladby tanečního charakteru. My si teď pustíme tedy Arabesku C-dur Roberta Schumanna a hraje George Lee.

Slyšeli jste předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál nám pražský komorní orchestr Oldřich Vlček, dirigoval. Teď si pustíme ukázku z alba Pilgrimage z roku 2024, které natočili společně soubory Kapela Mariana a blízkovýchodní ansámbl Konstantinopol. No a dramaturgie alba je inspirovaná cestou Krištofa Haranta do svaté země kolem roku 1600, ze které se zachoval cestopis.

Misa Quinis Vocibus, slyšeli jste hudbu Krištofa Haranta. Krištofa Haranta, když šel do Svaté země a psal u toho cestopis, mně to vždycky přijde úplně famózní, že my si tady posloucháme hudbu, kterou někdo napsal kolem roku 1600, nebo on tedy nenapsal tu hudbu, ale tady zrovna napsal ten cestopis, i přesto, že tedy Krištof Harant měl nějaké nevelké dochované skladatelské dílo právě v kontrastu s hudbou blízkovýchodního regionu téže doby dala kapela Mariana pod taktovkou Vojtěcha Semeráda tady dohromady tenhle ten spis právě s jeho hudbou a s tím, že se snažili zachytit tu dobu. Protože Krištof Harant z Polžic a Bezružic a pán na Pece byl český renesanční šlechtic, skladatel, politik, spisovatel a cestovatel a také jeden ze 27 českých pánů popravených po Bílé hoře na Staroměstském náměstí. Vy jste slyšeli teď pětihlasné mešní ordinárium, takzvané parodické mše. Její předlohou byl populární madrigal Dorosi Martyrspera Luky Meranzia. Teď si pustíme France Schuberta, neparodujeme žádnou mši, Alfred Brendel nám hraje na klavír.

Třetí věta sonáty pro klavír B-dur Franze Schuberta právě dozněla a dozněla od klavíru, na který hrál Alfred Brendel. Jak je mi? To se ptá Bedřich Smetana. Poslechneme si arii Milady z opery Dalibor a je to z Alba Opera z roku 2024 a bude nám zpívat moje milá kolegyně Miroslava Časarová, která právě zpívá s hudbou Hradní stráže a Policie České republiky. No a tady ji uslyšíme v její plné kráse. Vy její hlas samozřejmě slýcháte pravidelně tady na vlnách Rádia Klasik Praha a také v pořadu, který běží v sobotu a jmenuje se Na osobní notu.

Krásné. Miroslava Časarová nám společně s hudbou Hradní stráže a policie České republiky zaspívala Jak je mi? Arie Milady z opery Dalibor Bedřicha Smetany. Václav Blahunek dirigoval. My si teď pustíme dechový kvintet Summer Music, letní hudbu, impresionisticky laděnou komorní skladbu amerického skladatele Samuela Barbera z 50. let 20. století. Pravděpodobně možná prožíval takové léto třeba jako my teď. Je to významné dílo literatury pro dechové kvinteto. Zahraje nám Westwood Wind Quintet a uslyšíme sóla v podání Johna Barcelona, Petera Christa, Davida Atkinse, Kelvina Smitha a Kenneta Mayera.

0: Klasik Praha.
1: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce Seno? Za scénářem stojí můj další host, scenárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášil a Casanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan

0: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Ach, dozněl Bach, Johann Sebastian Bach a jeho anglická svita číslo 4 F-dur. Slyšeli jste sedmou větu a Mariah Ferraja nám hrála na klavír. Teď si pustíme Beethovena a pustíme si sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy, dva fagoty, S-dur, uslyšíme čtvrtou větu, rondo.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jste sextet Ludwiga van Beethovena? No a předtím, než si pustíme nebo řekneme, co se děje doma i ve světě, ještě si pustíme smyčcový kvartet číslo 8, lidový Jaroslava Krčka. Smyčcové kvartety začal Jaroslav Krček psát pro České filharmonické kvarteto z podnětu jeho dvou hráčů, kteří se jmenují Viktor Mazáček a Jiří Poslední. Oni tedy Jaroslava Krčka přemlouvali, aby jim ty smyčcové kvartety psal. Kvartet číslo 8 na náměty lidových písní pochází z roku 2019, nahráno to bylo v roce 2021 a uslyšíte první větu, která zpracovává lidové nápěvy z Čech.

0: Tohle bylo krásné. Slyšeli jste smyčcový kvartet číslo 8, lidový Jaroslava Krčka. Jistě jste ten nápěv lidových písní z Čech poznali. No a je přesně 18 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Na summitu NATO v turecké Ankaře byla podle prezidenta Petra Pavla potvrzená jednota spojenců, podpora Ukrajiny a trend, kdy se Evropa musí stále více spoléhat v obraně sama na sebe. Prezident zároveň upozornil, že bude chtít s českou vládou ještě řešit výdaje na obranu. Americký prezident dnes před jednáním se svým ukrajinským protějškem poprvé připustil, že by Spojené státy byly v rámci bezpečnostních záruk ochotné uzavřít ukrajinský vzdušný prostor. Historici umění kritizují jednání ministra kultury Klempíře ve vztahu k Národní galerii Praha. Bojí se, že ministerstvo není schopno adekvátně vykonávat roli zřizovatele jedné z nejvýznamnějších muzejních institucí v Česku. Klempíř totiž nejdříve odvolal ředitelku a následně zrušil konkurs na nového ředitele. A počasí. Zítřek s datem 9.7. bude jasný a oteplí se. Nejvyšší teploty se vyšplhají mezi 24 a 26 stupňů Celsia. Tolik poslední dnešní zprávy s datem 8. července a nás čeká další hudba.
1: Jsme Klasik Praha.

Malá svita, Claude Debussyho, vy jste se teď díky němu ocitli ve člunu. Slyšeli jsme altarský orchestr, Jan Pascal Tortelier nám dirigoval. Teď si pustíme zase trošku delší kus. Pustíme si koncert pro klavír a orchestr. Amol, uslyšíme třetí větu. Edward Hakerup Grieg nám zahraje.

Edward Grieg Grieg nám samozřejmě nehrál, ale složil tenhle koncert pro klavír a orchestr, tedy my jsme si hráli Edwarda Grieg Grieka. Hrál nám Jan Simon a s ním symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Vladimír Válek dirigoval a slyšeli jste tedy koncert pro klavír a orchestr Amol, třetí větu. Henry Purcell a jeho chvalospěv na text z Žalmu 107. Uslyšíme skladbu z roku 1685. Henry Purcell je tedy na řadě v našem playlistu. Její vznik inicioval kněz a basový zpěvák královské kaple, reverend John Gosling. Gosling spolu s anglickým králem Karlem II. Přežil ztroskotání lodi během bouře. Vyvázli živí a Gosling vybral tyto biblické verše na námořnické téma, které dal zhudebnit Henrymu Purcellovi. Part solového basu je virtuózní a využívá celý Goslingův rozsah přes dvě oktávy. A v hudbě uslyšíme typické barokní využití zvukomalby a hudební symboliky. Nám teď bude hrát, nebo takhle, bude nám zpívat katedrální sbor koleje Christ Church v Oxfordu. Simon Preston bude hrát na varhany. Sola, která uslyšíte, budou od bariton je David Thomas a Matthew Brighton je kontratenor. A The English Concert nám zahraje Trevor Pinnock, diriguje. Užijte si to.

0: Klasik Praha.
1: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jste hudbu z filmu Piano?
1: Aha, Michael Nyman jí složil. Hrál nám studiový orchestr. Antonín Dvořák a jeho opera Rusalka. My si teď pustíme polonézu z Rusalky. Zahraje nám Česká filharmonie. Robert Stankovský diriguje.

Česká filharmonie pod taktovkou Roberta Staňkovského nám zahrálo polonézu z opery Rusalka Antonína Dvořáka. No, my si teď ještě pustíme část Britnovy sborové skladby k poctě svaté Cecílii, patronky hudebníků, na slova básně W.H. Audena. Skladba vznikala mezi lety 1940 až 1942 a sám Benjamin Britten se na svátek svaté Cecílie 22. listopadu narodil. Nahrávka pochází z alba Martinů Voces s Britnovými sborovými skladbami z roku 2023.

Hymn to San Cecilia, hymnu svaté Cecílii, patronky hudebníků, a Benjamin Button. Hrál nám, nebo zpívali nám Martinu Vouches a Lukáš Vasilek nám dirigoval tenhle sbor. No, my si pustíme George Gershwina. To bude poslední věc, kterou vám dnes pustím. Je to druhá rapsodie pro klavír a orchestr. Cincinnati Pops Orchestra zahraje, Erich Kunzel diriguje a Stuart Goodyear zahraje na klavír. Vy se samozřejmě těšte na hudbu Stříbrného plátna a potom koncert bez smokingu. Já doufám, že si užijete krásný středeční večer. No a my se spolu opět uslyšíme v pátek, já se na vás budu těšit. No a do té doby si užívejte Radio Klasik Praha s mými kolegy. Zítra odpoledne se na vás těší Ivan Dlask. Naslyšenou.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
7: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
8: Hudba stříbrného plátna.
6: Nejlepší filmové melodie.
9: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Před námi je hodina filmové hudby, kterou dnes věnujeme celovečerním zpracováním o starověkém Řecku a Římě. A začnu legendárním dramatem v režii Ridley Scotta Gladiátorem. Soundtrack od Hanse Zimmera a Lizzie Gerard patří k nejikoničtějším v historii kinematografie. Zajímavostí je, že Zimmer původně nechtěl použít ženský vokál, dokud neslyšel Lizu a její procítěný zpěv, vytvořený vlastním vymyšleným jazykem. Ten dodal filmu emocionální hloubku, která kontrastuje s bitevními scénami. Skladba Now We Are Free se stala tak populární, že v podstatě definovala nový standard pro to, jak má znít moderní epický historický film.

Po Gladiátorovi zamíříme v pořadu Hudba stříbrného plátna do roku 1959, kdy měl premiéru velkofilm Ben Hur. Skladatel Mikloš Róža vytvořil pro tento monumentální epos nejdelší soundtrack, jaký byl do té doby pro film napsán. Zkomponoval přes 2 hodiny hudby. Aby dosáhl historické věrnosti, Róža studoval antické hudební fragmenty v muzeích. I když musel používat moderní nástroje, snažil se napodobit zvuk dobových louten a píšťal. Za svoji práci pak Róža zaslouženě získal Oscara.

Cesta k hudbě pro film Troja, kterou režíroval Wolfgang Petersen, byla hodně trnitá. Původní soundtrack Gabriela Jareda studio odmítlo jako příliš staromódní. Oscarový tvůrce James Horner pak dostal šibeničních 13 dní na to, aby složil a nahrál kompletně novou hudbu. I v tomto extrémním časovém tlaku dokázal vytvořit silný motiv s využitím středomořských zvuků a vokálů v podání Tani Cerov a tím filmu dodal potřebný tragický nádech.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Dnes mluvíme o filmech z prostředí starověkého Říma a Řecka. Režisér Oliver Stone oslovil legendárního řeckého skladatele Vangelise, aby se podílel na chystaném eposu Alexandr Veliký. Vangelis, který byl známý spíše elektronickou hudbou, zde vytvořil zajímavé spojení dvou světů. Použil syntezátory k napodobení obrovského orchestru a sboru, přičemž do skladeb vpletl tradiční řecké lidové nástroje. Vedle hudby ale film nepřináší prakticky nic zajímavého, a to i přes hvězdné obsazení, kterému vévodí Anthony Hopkins, Angelina Jolie nebo Colin Farrell.

Na mém seznamu filmů o starověkém Řecku a Římě nemůže chybět klasika Jáson a Argonauti. Bernard Herrmann se pro tenhle film rozhodl k naprosto radikálnímu kroku. Úplně vynechal smyčcovou sekci orchestru, tedy hudbu.

0: tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
8: Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
9: Dnes večer se v rámci koncertu bez smokingu na Klasik Praha můžeme těšit na dva krásné klavírní koncerty romantické éry. Autorem prvního je německý skladatel Robert Schumann, druhého Nor Edvard Hagerup Grieg. Robert Schumann svůj koncert pro klavír a orchestr A-moll dokončil v roce 1845. Na několika klavírních koncertech ovšem pracoval už v předchozích letech. Na koncertu E-dur začal pracovat v roce 1828, v letech 1829 až 33 pracoval na koncertu F-dur, v roce 39 započal práci na koncertu D-moll. Ani jeden z nich však nedokončil. S myšlenkou na koncert A-moll se svěřil svému budoucímu tchánovi Friedrichu Víkovi v dopise z 10. ledna 1833. V květnu 1841 pak napsal Fantazii pro klavír a orchestr A-moll. Snaha vydat ji tiskem ovšem nebyla úspěšná, a to přesto, že kus Schumann v následujících letech dvakrát revidoval. Pak jej jeho manželka Klára, uznávaná klavíristka, vyzvala k tomu, aby dílo přepracoval, rozšířil a dal mu formu klavírního koncertu. Schumann tedy v roce 1845 přidal intermezzo a allegro vivace a nakonec tento koncert zůstal jediným Schumannovým dokončeným klavírním koncertem. Kompletní verze měla premiéru v Drážďanech 4. prosince 1845, pochopitelně s Klárou Schumannovou u klavíru. Podobně i v hudebním odkazu norského skladatele Edvarda Hagerupa Grieka je jeho klavírní koncert A-moll jediným dílem tohoto autora pro klavír a orchestr. Jedná se o 16. opus tohoto skladatele a Grieg jej zkomponoval v roce 1868 v dánském Sellerédu a sám jej pak během svého života jako klavírista několikrát provedl. Poprvé jej však zahrál v autorově přítomnosti Ferenc Liszt a o díle se vyjádřil velmi pochválně. Dnes oba tyto klavírní koncerty provede proslulý americký klavírista Murray Peraya. Doprovodí jej symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídí Colin Davis. No a já doufám, že strávíte s touto hudbou příjemný večer.
7: Koncert bez smokingu
8: na Klasik Praha.

0: Ladíte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnešní hudbu podle kalendáře zasvětíme hudbě velkého českého skladatele Leoše Janáčka a především jeho slavné symfonietě. Světová premiéra tohoto díla totiž proběhla v Praze před rovnými stylety 26. června 1926. Dílo provedla Česká filharmonie pod taktovkou legendárního Václava Talicha.

Symfonieta je jedním z posledních děl Leoše Janáčka. Podnětem k jejímu složení byl v roce 1926 chystaný všesokolský slet. Na počátku roku 1926 totiž obdržel Janáček žádost Lidových novin, zda by nenapsal do novin malou zdravici k připravovanému 8. všesokolskému sletu. Skladatel sám Sokol tedy napsal nejprve fanfáry, ale ty se později rozrostly v celou pětivětou skladbu. Janáček si při psaní fanfár připomněl krásné chvíle strávené v roce 1924 v Písku, kde slyšel na kolonádě hrát vojenskou kapelu. Původně také skladbu nazval Vojenská symfonieta, ale později se název zkrátil na pouhou symfonietu. Autor chtěl dle vlastních slov vyjádřit dnešního svobodného člověka, jeho sílu a odvahu.

V hudbě podle kalendáře na Klasik Praha si dnes připomínáme sté výročí premiéry Janáčkova posledního velkého symfonického díla, jeho symfoniety. Ta se, jak už jsem říkala, konala v rámci kulturního programu Sokolského sletu 26. června 1926 v pražském Rudolfinu. Hrála vojenská kapela. V symfonietě je totiž výrazně rozšířena žesťová sekce a také hrála Česká filharmonie, oba orchestry zařízení Václava Talicha, přičemž koncert byl přenášen také rozhlasem. Dílo mělo obrovský úspěch a vzápětí se rozběhlo do celého světa.

Dnes jsme si tedy v Hudbě podle kalendáře připomínali premiéru Janáčkovy symfoniety, kterou jsme si dnes poslechli v podání České filharmonie. Tu v nahrávce řídil Jiří Bělohlávek. Symfonieta vznikla v posledním Janáčkově tvůrčím období, které přineslo jeho nejoriginálnější, nejvyzrálejší a světově proslulá orchestrální díla. Vedle symfoniety Rapsodii Taras Bulba a také slavnou Glagolskou mši, jednu z nejsvébytnějších skladeb světové hudby vůbec, mši napsanou ve staroslověnštině. Janáček v ní s obdivuhodně jasnou vizí dospívá k pradávným kořenům slovanské hudební kultury, a to nejen po stránce ryze hudební, ale také jazykové. Čerpá z cyrilometodějského odkazu, který přetavil v atmosféru, která dýchá syrovou zemitostí člověka, který je spojen s přírodou ve smyslu pohanství. Podivuhodný koncept glagolské mše vytváří zvláštní duchovní napětí už v samotném textu. Spojuje tradici živou a zároveň částečně dohasínající s tradicí starou tak, až působí jako hlas ze samotné podstaty slovanského bytí. Text spojuje společné kořeny evropského západu i východu v symfonické formě. Hlavní téma, vedlejší téma a syntetické provedení. Původ glagolské mše je nejspíše možné hledat ve skladatelově panteismu. V časopise Literární svět se vyjádřil, že glagolskou mši skládal pro víru ve věčný život, ne však na konfesijním základě, nýbrž na morálně neporušitelném, jenž si bere Boha za svědka. A také tkví v Janáčkově panslavismu. Jako u většiny skladatelových pozdních děl i u glagolské mše hraje velkou úlohu milostná inspirace. Jak skladatel psal Kamile Šteslové v dopise z konce prosince roku 1926, měla to být jejich pomyslná svatební mše.

Leoš Janáček dokončil glagolskou mši ve stejném roce jako symfonietu, tedy v roce 1926, a její světová premiéra proběhla v roce následujícím, 5. prosince 1927. Stalo se tak ve výstavním pavilonu, funkcionalistické budově, kterou známe jako součást brněnského multifunkčního komplexu Stadion na Kounicově ulici. Ten disponoval velkým sálem, v němž byly díky brněnské konzervatoři umístěny také varhany, které tam jsou dodnes, mimochodem původně stály v pražském Rudolfinu. Prvního provedení glagolské mše se ujal filharmonický spolek Beseda brněnská a hrál orchestr Národního divadla v Brně. Později Janáček přepracoval střední část Věruju, kterou jsme v našem pořadu slyšeli před malou chvílí, a provedl mnoho změn také v instrumentaci a pěveckých partech. Glagolská mše patří k nejhranějším Janáčkovým dílům. Například v repertoáru České filharmonie je z Janáčkovy tvorby na 3. místě za Tarasem Bulbou a symfonietou. A mnohokrát zazněla i při jiných významných příležitostech. Například hned v prvních 5 ročnících festivalu Pražské jaro byla Českou filharmonií uvedena hned 3x, v letech 1947 a 48 pod taktovkou Rafaela Kubelíka a v roce 1950 s Karlem Ančerlem. My jsme si ji dnes připomněli v nové nahrávce, kterou v roce 2014 pro suprafon natočil dirigent Tomáš Netopil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražským filharmonickým sborem s Lukášem Vasilkem a solisty. Tato nahrávka získala pak v zápětí řadu významných ocenění, stala se albem týdne a rovněž i měsíce na Music Web International. No a z této nahrávky teď na závěr dnešního pořadu zazní ještě 2 závěrečné části, Postludium a Intrada.

Hudba podle kalendáře. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.